nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Vítáme vás v našem klimatizovaném rebelském baru, kde bude ovšem dneska i asi pěkně horko.
1: Máme pro vás totiž pořádnou porci nefalšované rockové a metalové muziky, která vás 100% zahřeje.
0: No, jako by to bylo v létě potřeba, že jo? Hned ten první kousek hodně zaměstná váš termoregulační systém.
1: Máme pro vás klasickou sypačku od Metallica Seek and Destroy. Nedávno, když ji Metallica hrála na koncertě v Dublinu, se stala taková kuriozní věc.
0: Máš pravdu. Kytarista Kirk Hammett totiž ztratil rovnováhu a spadl z pódia přímo mezi diváky. Naštěstí se mu nic nestalo a díky fanouškům byl hned zpátky nahoře.
1: Kirk to vzal celé s humorem a pojmenoval tenhle incident Uklouzní a zničí.

0: Na rádiu Čas Rok nebo televizi Rebel pokračuje Rebelský bar, kterým vás i tentokrát provází Ivo Raška, Tomáš Michalík.
1: No a co nevidět, se k nám přidá i Tony Iommi, kytarista a skladatel legendární heavy metalové kapely Black Sabbath.
0: A od nedávna už není jenom hudebník, ale stal se taky rytíř.
1: Přesně tak, jak říkáš. Na začátku prázdnin se tenhle 78-letý chlápek dočkal obrovské pocty. Získal prestižní britské vyznamenání Member of the Order of the British Empire.
0: No, když to říkám, je to prostě rytíř. Oceněn byl za své celoživotní zásluhy v oblasti hudby i charitativní činnost.
1: Tak mu dodatečně gratulujeme. I my.

0: Dnešní díl pořadu Rebelský bar by se mohl klidně nést s podtitulem U velikána. Dalším hostem totiž bude Adrian Vandenberg.
1: Bývalý kytarista z White Snake má k návštěvě gastronomického zařízení o jeden důvod více. V příštím roce se totiž chystá oslavit půl století na hudební scéně.
0: A vzal to opravdu zodpovědně a velkolepě. Nechal se slyšet, že plánuje filmový dokument, nové album i knižní biografii.
1: No a pochopitelně nebude chybět ani speciální koncert. Ten se uskuteční v dubnu v Holandsku a fanoušci se mohou těšit jak na skladby od Whitesnake, tak od jeho kapely Vandenberg a dalších jeho bočních projektů.
0: No a popřát mu přijde pochopitelně řada kamarádů a kolegů z hudební branže.

0: Víš, co by to chtělo, Tomáši?
1: Pivo.
0: No, to taky.
1: Vodku?
0: To taky.
1: Rum?
0: To taky. Ale přesto všechno ještě nějaký ženský element.
1: To je pravda.
0: Protože my jsme měli tady na baru tři pány, no a teď by to chtělo nějakým způsobem vyvážit tento nepoměr.
1: No tak na to bych tady měl jednu parádní věc v podání Epiky. Dáme si jejich živou verzi skladby Sirens of Blood and Water.
0: Já vím, kterou myslíš. Tu, kde se po boku Simone Simons představí i Alicia White Glutz, Elize Reid a Charlotte Wessels, že jo?
1: Přesně tak. Tahle koncertní verze, kterou si co nevidět poslechneme, vznikla během dosud největšího samostatného vystoupení kapely, kdy vyprodala amsterdamský Zigodom.
0: Parádní věc a ke všemu rovnou čtyři fantastické zpěvačky na jednom pódiu.

0: do parku 360 v Hradci přijede kultovní americká punkroková legenda Blink-182.
1: Už teď se těšíme. No ale my tady na Rebelu, nebo na rádiu Čas Rock, čekat tak dlouho nemusíme a pustíme si je teď hned.
0: Zároveň se s vámi loučíme a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.
1: Do té doby se opatrujte a užívejte si léto.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí, obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepších 15 letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
3: Jo.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

tvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Pokud se vám po víkendu již podařilo nahodit své humanoidní systémy, tak vás vítám do pondělního brzkého rána. Je před námi čerstvé vydání Ostrého budíčku, dneska ještě v solo provedení. Od mikrofonu vás tak zdraví Ivo Raška a společně se mnou je tady ve studiu také hromada parádní muziky. Stačí se jenom prohrabat. Už za chvíli odstartuje další hodinka se skupinkou Three Days Grace. Podíváme se třeba na to, co nám při startu týdne predikuje hvězdná obloha. K tomu si dáme Saxony. Nebude chybět rozbor poslední fáze mistrovství světa ve fotbale a taky si dáme Volbeat. Připraven je i Honza Gabelčík se svým prvním dnešním dopravním servisem a chyby nebudou ani čerstvé zprávy.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
6: Časrok. Vážná nehoda se aktuálně řeší na Hodonínsku u obce Vracov na hlavním tahu Bzenec-Kyjov. Tady bouralo osobní auto, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Olomoucku u Šternberka, na výjezdu na Lipinu a s komplikacemi musíme počítat taky na Prostějovsku u obce Biskupice. Na trase Prostějov Brodek u Přerova srazilo osobní auto zvěř.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré pondělní ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi ztrácejí zájem o Chorvatsko, a to už několikátým rokem. Podle televize LTV Plus část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska naopak míří movitější klientela třeba na jachty. Stále více Čechů taky cestuje na sever.
9: Morava aktuálně.
6: Ostravská fakultní nemocnice vsadila na novou terapii. Pacienty tu nově pomáhá léčit kocour. Takzvanou felinoterapii personál používá hlavně u lidí, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když vidí zvíře, rozáří se a zlepší se jim nálada. Kroměřížská nemocnice prochází digitalizací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic z celé republiky. Pokračuje mluvčí nemocnice Alena Horáková.
10: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informací.
6: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty. Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Atenách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou. Má tak 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná pondělní ráno s Ivošem Raškou.
8: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Posloucháte Rádio Čas, rok, na kterém 7,5 minuty po 6. raní pomalinku doznívá skupina Yes. Ačkoliv se tahle britská parta sformovala už v roce 1968 a za dobu své existence vypustila hromadu, opravdu hromadu skvělých songů, stala se tahle písnička Owner of a Lonely Heart jejich první a vůbec jedinou hitovkou, která se dostala až na první místo amerického singlového žebříčku. Vydána byla na podzim v 83. jakožto první ochutnávka z jejich 11. studiovky, nazvané 925. Na té už znovu po 12 leté pauze hraje i původní klávesák Tony Kaye. Mimochodem název téhleté desky, čili 925, je odvozen od katalogového čísla nahrávací společnosti. Za okamžik nás čeká další porce muziky, tentokrát v provedení Thunderstone nebo Ladislava Křížka, ale ještě předtím si tady dáme horoskop na dnešní den a proto zde vítám Milana Gellnera, který nám přinesl čerstvý přehled toho, co nás čeká a nemine.
1: Pondělí bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností z minula využít k všeobecnému prospěchu do budoucna. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci budou zaměřovat svou pozornost na věci rodiny a domova. Štíři mohou velmi intenzivně prožívat své milostné vztahy a ryby by měly zažívat úspěchy na poli kariéry a společenského postavení. Kozorohům se do ničeho nebude chtít. Býci mohou být výjimečně výřeční a pany budou projevovat zvýšenou citlivost a diplomacii. Bodnáři mohou řešit profesní komplikace. Váhy budou silně prožívat věci sexu a erotiky a blíženci mají naději na výtečné nápady v oblasti výdělečných aktivit. Berani se snadněji budou dostávat do konfliktů. Lvi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a střelci budou mít tendenci konat dříve než myslet. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Tak tady po levoboku koukám z okna a čidlo zraku mé zří, že nás podle všeho čeká hezký slunečný den s příjemnými teplotami, lehce přesahující 20 stupňů Celsia, alespoň tak to predikují mrakoznalci. Ovšem o víkendu to tak veselé nebylo, protože na mnoha místech úřadovaly bouřky se silným větrem. Bohužel to sebou přineslo i řadu problémů a počasí zaměstnalo řadu lidí, včetně hasičů, ať těch profesionálních nebo dobrovolných. Ostatně problémy kvůli bouřce, která odpoledne zasáhla Moravu, měl i festival Masters of Rock nebo Colors of Ostrava. Tak já doufám, že jste většina z vás, bando, přežili pěkně v suchu a bez úhony. A nebo mi dejte vědět, jak jste na tom po víkendu vy a zda zasáhly bouřky i vás. Napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp na číslo 725331155. Pošleme vám třeba malou útěchu třeba v podobě muziky na vaše přání. Teď ale muzika v podání Glenna Hughese.
1: Posloucháte Ostrý buď.

Rock. Čau, Esbando. Nechte se pozvat k dalšímu sledování Rock speciálu. Téma pro tento díl je jasné. Holba Rock na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny Rádia Čas Rock. Dneska ale tady, ve studiu. Od 19 hodin na Rádiu Čas Rock. Od 20 na televizní stanici Rebel.

0: O půl sedmé v pondělí 20. července vám ještě jednou hezké ráno a příjemný poslech Rádia Čas roku přeje Ivo Raška. Dneska to bude hodně o sportu, podíváme se za formulemi, nebude chybět samozřejmě také přehled toho, jak dopadlo mistrovství světa ve fotbale. Ovšem, ze všeho nejdříve se podíváme na starou dámu, což ale teda nemyslím doslova, ale řeč bude o Tour de France. Včera se jela 15. etapa, která přinesla obrovské drama a vlastně i jeden karambol, který výrazně ovlivní další vývoj tohoto cyklistického závodu. Co se týče včerejšího vítěze, tak o něm se rozhodovalo v závěrečném finiši mezi třemi závodníky. Tady je Pogačara a Isaka del Tora nakonec porazil Belgičan Remco Evenepoel, který slaví vůbec první triumf v klasické etapě tohoto závodu.
1: Remco Evenepoel stále za ním a teď se dostává na první pozici, takže to bude jeho sprint proti Tadeji Pogačarovi. Remco Evenepoel versus Tadej Pogačar a Remco letí famózně. Stále před sebe nepustil Tadeje Pogačara. Remco Evenepoel se jede pro své první klasické vítězství v hromadné etapě v kariéře na Tour de France.
0: Tak tady zavládla v cíli určitě radost, ale nebylo všude takto veselo, všude se neotvíralo šáňo, protože katastrofou skončila Tour de France pro druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda. Tenhle dánský cyklista bohužel necelých 24 kilometrů před cílem nezvládl zatáčku, spadl a vážně si poranil pravé rameno. Do karambolu, nebo k tomuto karambolu došlo u takového malinkého kruhového objezdu, když závodníci zvolili špatnou trasu a nešikovně objížděli tenhle ten ostrůvek.
2: Startu letošního Gira a pozor, tady máme.
3: Ale pozor, to je.
2: Se kteří v zatáčce. A je to Jonas Vingegaard s jedenáctkou.
3: A Del Toro.
2: Je tam Isaac Del Toro, tak to muselo být úplně ze špice.
3: Ale tohle je obrovská chyba toho týmu, jako jedou, mají informace z rády a takhle, no ale rameno.
2: Del Toro, Vingegaard.
3: Řešeno.
2: Tak, to nevypadá vůbec dobře pro lídra týmu Visma.
0: Na Tour de France se tenhle ten chlapík představí.

0: Byl už po šesté, dvakrát vyhrál, třikrát skončil druhý. Bohužel pro Jana se zranění znamená definitivní konec naději na další triumf, protože z nejslavnějšího závodu musel po tomto nepříjemném pádu odstoupit. Takže uvidíme, jak se bude tento závod dále vyvíjet. Nyní mají jezdci naordinován odpočinek, protože 16. etapa se pojede až zítra. Tolik tedy k cyklistice, teď už šlapeme za další muzikou.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

myslím si, že většina z vás, posluchačů Rádia Čas roku, ví, co se bude dít, když zazní tahle ta znělka. Kdo neví, tak záhy pochopí. Účelem v letní rokové jízdě je to, že máte poskládat výherní větu, přičemž vám postupně odhalujeme během vysílání jedno slovíčko pěkně za druhým. Já už za okamžik prozradím to dnešní první, posléze i druhé, následně nějakou tu spojku, přísudek, možná i předmět, podmět přidá Hans, no a v odpoledním driveu naše vaše roková brána Hanka. Dnešní hlavní cenou jsou lupeny na Magma Fest. Jeho už 14. ročník proběhne v pátek 14. a v sobotu 15. srpna, a to na tradičním místě v legendárním jihlavském letním amfíku. Mezi kapely, které se na místě vyskytnou, patří třeba Panoptiko, Dimitri, Škvor, Rybičky 48, budou tam i Vohnouti, Doga nebo SPS a řada dalších. Pokud se tam chcete zajet podívat, ke všemu zadarmo, tak začněte skládat dnešní větu. První slovíčko už mám nachystané a já vám ho prozradím i hned potom, co dohraje kapela Arakain, což bude přibližně za 4 minuty a 15 vteřin.

Sliboval jsem, že vám prozradím první slovíčko dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy a nebudu chodit okolo rozlitého mléka, dokud se mi ucho neutrhne, a proto vám ho tady předkládám. A tím prvním slovem je dneska. Ano, dneska je prvním slovem dneska. Kam dál se bude tahleta jednoduchá věta o čtyřech, vlastně v tuto chvíli už jen třech neznámých slovech ubírat, tak to se postupně dozvíte. Jisté je, že v odpoledním driveu někdo z vás díky tomu vyhraje dva lupeny na Magmafest. Dneska. Ano, teď už jdeme zpátky na muziku.

0: Posloucháte Rádio Čas, rok, na kterém právě dohrává formace Winning Temptation, a jak tak koukám na časomíru, a byť se říká, že čas je relativní, více muziky do téhle hodiny nevměstnám, za necelé 4 minutky bude už totiž 7. Takže Honza, vám nejprve naservíruje čerstvý přehled zpráv a hned poté se opět opřeme ovšem do muziky. Nachystána už je třeba skupina, která si říká Hinder. Podíváme se na mistrovství světa ve fotbale, nebo vám pustím tuhletu pecku od Deep Purple. A nebude chybět ani kapela Greta Van Fleet. Já už tady předávám slovo Honzovi, který vám řekne, kde to aktuálně na cestách může drhnout a přiloží zmiňované čerstvé zprávy.
1: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: www.horkon.cz.
1: Zdržíme se v Karviné, v ulici Dětmarovické, bourala dvě osobní auta. Pozor si musíme dávat i v Kroměříži na ulici Havlíčkově. I tady policisté zasahují u nehody dvou aut. Vážná bouračka se stala v Hodoníně na křižovatce třídy Bratří Čapků a ulice Jana Suka. Tady havaroval cyklista, na místě jsou záchranáři. Záchranka zasahuje na Hodonínsku taky u obce Vracov, na hlavním tahu Bzeneckyjov, kde bouralo osobní auto. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Olomoucku u Štenberka na výjezdu na Lipinu a nehoda se zvěří se řeší na Prostějovsku u obce Biskupice na trase Prostějov Brodek u Přerova.
2: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
3: Radio Čas Rock.
1: Dobré pondělní ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na opalování si počkáme. Nový prázdninový týden přinese spíš zataženou oblohu, déšť a ochlazení. Ve čtvrtek naměříme teploty jenom kolem 20. Už o víkendu se ale znovu začne oteplovat. V neděli hodnoty vystoupají až na 31 stupňů.
4: Morava aktuálně.
1: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým. Pokračuje mluvčí města Jana Končítková.
5: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
1: Asistenti nastoupili 1. července. Jestli budou pokračovat i v dalším roce, to zatím není jasné. Ústřední hřbitov v Olomouci Neředíně bude bezpečnější. Střežit ho bude městský kamerový systém. Kamery tu mají zvýšit bezpečnost a hřbitov zároveň pomůžou chránit před vandaly. Jeden z nich tu loni poškodil zhruba 50 hrobů. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhajce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o 3. místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Časrok.
1: Máme za sebou více než měsíc trvající fotbalovou masáž, ale už je všechno u konce a mistrovství světa 2026 zná svého vítěze. Ze všeho nejdříve se ale musím krátce ještě vrátit k zápasu o třetí místo. V tom se potkali Angličané s Francouzi, kteří svorně přiznali, že vlastně ani jednomu se nechce tohle utkání hrát. I já jsem zpočátku váhal, zda se budu vůbec na tohle utkání dívat, ale jsem rád, že jsem si v sobotu večer tu telku zapl. Stali jsme se totiž svědky asi nejdivnějšího a zároveň vynikajícího zápasu o bronz v historii. Anglie, která jasně vedla už 4-0, se nakonec totiž musela ještě třást o dobrý výsledek, protože Francie dokázala v druhém poločase opravdu zapnout šponu a dotáhnout se na ně. Nakonec však musela přijmout prohru 4-6.
2: Bellingham! A pojď! 6-4!
1: Tohle to byl ten závěrečný šestý fík. Opravdu krásný zápas, který měl náboj. Padlo v něm tedy dohromady 10 gólů, bylo to nahoru dolů a jako na to, že se vlastně nikomu ani hrát nechtěl, tak vstoupil do historie. To byl tady pohled na boj o bronzové medaile, ale včera se hrál zápas o zlato a také ten nabídl poměrně zajímavou podívanou, byť takové přestřelky jsme se opravdu nedočkali. Jak to celé probíhalo a kdo se stal šampionem mistrovství světa 2026 ve fotbale, tak to si povíme za chviličku, teď si dáme na čas roku další muziku.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Mistrovství světa ve fotbale je už minulostí. Na další svátek tohoto sportu si budeme muset zase 4 roky počkat. Včera se hrálo finálové utkání, do kterého nastoupilo Španělsko proti Argentině. A bylo jasné, že taková gólová smršť jako v zápase o třetí místo nenastane. Ale upřímně, klidně mohlo padnout více branek než jenom jedna. Ke všemu jedinou a tím pádem i vítěznou trefu jsme viděli až v 106. minutě. Hrdinou se stal Ferran Torres, španělský útočník, který se stal hrdinou své země a musím uznat, že zaslouženě, protože Španělsko celý zápas na hřišti dominovalo.
2: Medio sector de la cancha. Abre por derecha otra vez Lamine Yamal, encara Lamine Yamal. Atrás Pedro Porro, elevado, muy elevado, dentro del área. Y Ferran Torres la manda adentro, al fondo, Quinti Vale, España tiene uno.
1: Když jsem hovořil o té nadvládě španělských fotbalistů, tak zapravdu mi dávají i statistiky. Držení míče 65% oproti 35%. No a především potom střely na bránu 12-0. Argentinci opravdu ani jednou nezamířili mezi tyče a vyslali jen jednu jedinou střelu mimo bránu. Dominanci jejich soupeřů ještě potom zvětšila červená karta Enza Fernandéže. Španělé se i díky tomu stali podruhé v historii mistry světa. Ten předchozí triumf si zapsali přesně před 26 lety. Tolik tedy k finálovému utkání v rámci mistrovství světa ve fotbale. Zítra se s Tomášem ještě podíváme také na pár kuriozních a takových, řekněme, zajímavých událostí, které se během tohoto turnaje staly. V tuto chvíli jdeme na Čas roku, ale zpátky za muzikou.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas rok.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

Máme 7 hodin, 38 minut. Stále ladíte frekvence rádia Čas roku, na kterých probíhá Ostrý budíček. No a my bychom se v tuhletu chvíli mohli ohlédnout i do minulosti a podívat se na události, které se 20. července již staly.

0: Stal se rok 1975, když Bruce Springsteen a jeho kapela E Street Band startovali nové turné pod názvem Born to Run a stalo se tak v Palace Theatre na Rhode Islandu. Koncert byl zároveň debutem jejich z Bruce nového člena, zpívajícího multiinstrumentalisty Stevena Van Zanta. Koncertních pódií zavítám do kina, protože přesně před 40 lety měl v Londýně premiéru biografický snímek Sid a Nancy, který popisoval život bouřliváka Sida Vicious ze Sex Pistols.
1: Welcome to Sex Pistols.
2: Your mom says you're a nice boy. Any comment?
3: Who the hell do you think you are?
4: Sid Vicious.
0: Hlavních rolí zde excelují Gary Oldman, jakožto Sid Vicious. Mimochodem pro něj to byla jedna z vůbec prvních průlomových rolí. No a ve filmu jde vidět také Chloe Webb, jakožto Nancy. V menší roli se zde objeví také například i zpěvačka Courtney Love. No a ačkoliv tenhle ten snímek v době premiéry komerčně docela propadl, tak kritika oceňovala zejména herecké výkony a snímek si časem vybudoval opravdu status absolutní kultovní klasiky. Ve stejný den i rok oslavil velkolepým koncertem své 39. narozeniny Carlos Santana. Vystoupení se konalo v San Francisku a na jevišti s ním vystoupili i všichni muzikanti, kteří se vystřídali v jeho skupině. Což byl opravdu docela zástup, protože jich bylo rovnou 17. O tom, kdo další dneska ještě slaví, nebo by slavil narozeniny, bude ještě řeč později. Teď už jdeme na pravých rokových vlnách zpátky za muzikou.
5: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
6: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
8: Čas rok.
9: Čas rok.
10: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
15: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
16: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
17: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
18: Volejte bezplatně 800 800 872.
19: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
20: Radio Čas Rok.
21: Radio Čas Rok.

pomalinko se přibližujeme k 8 hodině raní, ještě předtím, než udeří, což bude za nějakých 10 minut, stihneme ještě jeden song na přání a já mám před sebou následující vzkaz. Ahoj Ivo, jak jsi mluvil o těch bouřkách, které byly o víkendu, tak nám ten přívalový déšť vytopil sklepy v celé Bytovce. Chtěl bych ale poděkovat našim hasičům, kteří pomohli jak nám, tak i na jiných místech. Díky jejich skvělé práci nedošlo k větším škodám. Mějte se, Radek. Tak já se k poděkování hasičům přidávám za celou bandu Rádia Čas roku a zároveň posílám následující muziku.

0: Pondělní budíček na čas roku pokračuje dále a já ze studia zdravím i ty z vás, kteří se vykopali z pelechu třeba až tuhletu chvíli. Přece jenom je léto a to se bohemskému stylu života velmi daří. Zároveň můžu rovnou nabídnout degustační ochutnávku z připravovaného snídaňového meníčka, které je tady pro vás na čas roku přichystáno. Těšit se můžete třeba na trošku elánu v podání Nightwish. Obrokovat Shangri-La, Shangri-La si mohou fanoušci skupiny Godhard. A pokud někde potkáte holku s lebkou, tak se nedivte, bude hrát totiž i Vypsaná fixka. Taky se vrátím k velké ceně Belgie vozu s označením F1, ale ze všeho nejdříve přepojuji do naší zpravodajské redakce, kde už je připraven Honza Gavelčík.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zakonikpráce.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Nehoda nás teď potrápí v Karviné, v ulici Dětmarovické bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Budišově nad Budišovkou na Opavsku, v ulici Pivovarské. I tady se srazily dva osobáky a nehoda dvou aut blokuje provoz taky v Kroměříži, v ulici Havlíčkově. Problémy jsou taky v olomoucké části Holice. Na křižovatce ulic Šlechtitelů a na Keplerku bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Hodoníně na křižovatce třídy Bratří Čapků a ulice Jana Suka. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. A pozor si musíme dávat taky u Šternberku na výjezdu na Lipinu. Tady se srazila dvě osobní auta.
10: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré pondělní ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty si opět připlatíme. O půlnoci totiž skončila státní regulace jejich cen. Během týdne by nafta mohla zdražit až o 3,5 koruny za liter. Ministerstvo financí ale slibuje, že vláda při dalším velkém růstu cen znovu zasáhne.
12: Morava aktuálně.
9: Čtyřdenní festival Colors of Ostrava zaměstnal policisty. Řešili například porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, prodej drog u vstupu do areálu a skoro 200 dopravních přestupků. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé můžou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie, říká mluvčí města Eva Knajblová.
13: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
9: Na pražské Štvanici startuje hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open. Titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Program začne dnes v 11 hodin. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy tuto neděli. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
14: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Máme za sebou víkend plný sportovních událostí. Jednou z nich byla také velká cena vozů Formule 1, přičemž nejrychlejší čtyřstopá vozítka si udělala tentokrát dostaveníčko v Belgii. Tamní pravé křupavé belgické hranolky nejvíce zachutnaly zřejmě Kimimu Antonellimu, který potvrdil letošní skvělou formu. 19-letý Ital si na okruhu ve Spa udělal de facto svůj soukromý víkend, když ovládl 2 ze 3 tréninku i sobotní kvalifikaci, ve které si vyjel svou 6. pole position v sezóně, a završil to samozřejmě i v závodě samotném, kdy si dojel pro svůj 6. triumf v sezóně a upevnil si tím vedení v čele šampionátu.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles Leclerc. The margin 1.9 seconds at the flag. Antonelli with 6 victories in Formula 1. 6 victories in Formula 1 this season.
0: O vítězství s Antonellim dlouho bojoval právě Leclerc, kterému pomohl i virtuální safety car a správné načasování v boxech. Ale jeho myšlenky na druhé vítězství za sebou se zanedlouho rozplynuly za zadním přítlačným křídlem Antonelliho. I tak si myslím, že nakonec byl se stříbrem spokojený. Jako třetí na stupně vítězů vystoupal Max Verstappen z Red Bullu. Kdo rozhodně spokojený nebyl, tak tím byl George Russell. Jezdec hájící barvy Mercedesu totiž už v prvním kole skončil po kontaktu s Hamiltonem v kačírku mimo trať, no a závod pro něj po zhruba 30 vteřinách skončil. Tak uvidíme, co přinese další klání. Kolotoč F1 pokračuje už o víkendu. Tentokrát se pojede kousek za Humny. Na řadě je totiž velká cena Maďarska.

0: Swing It. Tohle byly Warren se skladbou Sherry Pie a ještě než vám pošlu další muziku, tak nahlednu do kalendáře, abych se podíval, kdo si třeba dneska nějaký ten višňový koláček může i nabídnout. Máme 20. července a to má své místo v kalendáři rezervován Ilja. No a pokud vám na stěně visí ještě zapomenutý církevní kalendář, tak tam je pro změnu zapsán Eliáš. Obě jména jsou významem totožná, pocházejí z hebrejštiny a přeložit by se dali jako můj pán je Bůh. Takže všem Iljům i Eliášům přeji všechno nejlepší. Pokud nějakého s tímto jménem znáte, ono jich asi nebude mnoho, tak mu nezapomeňte poblahopřát. No a pak si s ním můžete místo pivka jít zahrát třeba šachy. Právě na dnešek totiž připadá Mezinárodní den šachu. Tak pěknou hru.
1: Je to tvá první skutečná hra, zahltil jsem tě spoustou informací.
2: Ne, myslím, že tvůj král je v pasti, nemůže jít sem kvůli mýmu majáku. A ani sem kvůli mýmu chlápkovi s touhle špičatou hlavou.
1: Jak říkám, komplikovaná hra.
2: Tak vyhrála jsem, nebo ne?
1: Bavilo tě to? Protože jestli ano, tak jsi vítěz a o tom všem šachy jsou.
3: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Už jsem o tom mluvil před chvílí, 20. červenec je označován jakožto Mezinárodní den šachu. Hra, která se hrála snad od nepaměti a nikdo už vlastně pořádně ani neví kdy a kdo ji vynalezl, asi nejvíce současnou verzi připomíná a za jakéhosi přímého předchůdce se považuje indická chaturanga. Ta se hrála

0: už v 6. století našeho letopočtu. Nicméně, v dnešní době už i šachy prošly vývojem a představte si, že se dokonce koná mistrovství světa v takzvaném šachovém boxu. A opravdu je to tak, že soupeři chvíli proti sobě hrají šachy a od nich si odbíhají do ringu. Našel jsem také několik dalších zajímavostí, tak například, že nejdelší šachová hra bez ztráty jediné figurky se odehrála v Münchenu v roce 1994. Trvala 31 tahů, než se jeden z hráčů vzdal, jelikož mu hrozil mat. Přidám ještě další dvě nej. Nejdelší šachová partie trvala 20 hodin a 15 minut a ke všemu tahle hra skončila remízou. A naopak nejkratší šachová hra skončila matem už ve třetím tahu. Mimochodem, tento takzvaný mat bláznů se můžete naučit klidně i vy a potom oslnit. Šachy se vejdou i do kapsy, takže jsou vhodné na cesty anebo právě na tuhletu dobu, čili dobu letních prázdnin, dovolených nebo rekreací.
1: Karte.
2: No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát garde. Garde. No. Nemůžeš. No tak to je mat. A proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, garde.
3: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: Radit já umím, ale hrát ne.
4: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Hledáte jistou práci?
6: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
5: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
6: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
5: Chci do Tatry.cz.
6: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
2: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
7: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych Rádiu Čas Rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Rádio Čas Rok. Happy birthday Rádio Čas Rok. Happy birthday, Rádio Čas Rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Minutku před 8:45 doznívá Na čas roku vypsaná fixa a následující muzikou zároveň uctíme památku jednoho významného muzikanta, který už bohužel není mezi námi. A právě 20. červenec je od roku 2017 spjat s jeho předčasným odchodem do nebeského báru. Připomínáme si totiž úmrtí Chestera Benningtona, který se nám vril do paměti především jakožto frontman skupiny Linkin Park. Ještě než se ovšem stal celosvětovou rockovou hvězdou a celebritou, neměl zrovna na růžích ustláno. Ostatně ještě v polovině 90. dělal hambáče v Burger Kingu, byl téměř na mizině a bez domova. Pak ale poslal pár svých demáčů jisté kapele Xero, která byla jeho hlasem tak ohromena, že ho okamžitě přijala do svých řad. Nedlouho na to se přejmenovali na Linkin Park, no a zbytek je příběh na velmi dlouhé pokračování. My si Chestera připomeneme samozřejmě hudebně, tady pro vás na frekvencích rádia Čas roku mám záznam živáku skladby Runaway.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tak tohle byly Pearl Jam, u kterých bude dneska ve zkušebně asi hodně veselo. Jejich kytarista Stone Gossard totiž slaví narozeniny. Dám o tom za chviličku řeč, stejně tak jako zavzpomínáme na jeho kámoše Chrise Cornella, ten taky přišel na svět 20. července. Nicméně v tuhletu chvíli nám zbývají už jen zhruba 4 minutky do úderu 9. A to znamená, že nás čekají zprávy a také dopravní servis. Ještě předtím zde mám ochutnávku z muziky, kterou vám pošlu do repráků. Připraveni jsou třeba Volbeat. Raz, dva, tři vpřed si zaspíváme společně s Coco Minute. Protože Vánoce jsou za dveřmi, tak si dáme i jednu vánoční v podání Sabatonu, Christmas Juice. Bezproblémový přechod z rána do dopoledne vám přeje od mikráku Ivoš a za chviličku to zase rozjedeme.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
8: Stále jsou problémy v Budišově nad Budišovkou. Na Opavsku v ulici Pivovarské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v olomoucké části Holice na křižovatce ulic Šlechtitelů a na Keplerku. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší ve Vyškově v ulici Nádražní. Auto tady srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Bouračka busu s nákladňákem blokuje provoz v Brně v ulici Obvodové a pozor si musíme dávat taky na Šumpersku. Na trase mohl Úsov u odbočky na Třeštinu boural tady motorkář.
9: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré pondělní dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Černý trh s cigaretami roste, a to přesto, že Evropané kouří stále méně. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let. Klasické pašování nahrazují padělky.
10: Morava aktuálně.
8: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňských povodních. V nejbližších dnech začne obnova vozovky na Poštovní ulici v části Chomíš. Skončit by měla z kraje Října. Dokončená už je oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Kroměřížská nemocnice prochází digitalizací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic z celé republiky. Pokračuje mluvčí nemocnice Alena Horáková.
11: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit Kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
8: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už dopoledne s Ivošem Raškou.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
13: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia Čas rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

A čas roku pokračuje ostrý budíček, ve kterém se podívám i na dnešní narozeninové oslavence. A mám zde dvě jména. Shodou okolností obě patří mezi opravdové veličiny seattlovského grungeového žánru. Tím prvním je Stone Gossard, který slaví kulatých 60. Fanouškům Pearl Jam asi netřeba představovat, jedná se totiž o kytaristu této kapely, ale znát ho můžete i díky působení u Green River, Temple of the Dog, Bread a nebo Mud Love Bone. A taky je to chlápek, který je velmi aktivní, co se týče ekologie. Uhlíkovou stopu z koncertování kompenzuje o víkendech tím, že vysazuje nové stromy, a nebo se taky stará o ochranu divokých lososů. Má i vlastní nahrávací studio, hudební vydavatelství a relaxuje tak, že maluje obrazy. No a své 62. narozeniny by oslavil jeho kamarád Chris Cornell. Chris už sice není mezi námi, ale rozhodně na něj můžeme zavzpomínat. No a povídat bychom si o něm mohli opravdu hodně dlouze. Já bych se v tuto chvíli jen zastavil u některých jeho bočních hudebních aktivit. Těch byla opravdu celá řada. A například jeho akustická verze hitu Billie Jean od Michaela Jacksona, tak to je opravdu silná a přiznám se, že ještě dnes, když ji slyším, tak mívám husinu.

Já pro vás mám v tuto chvíli ale jiný bombónek. Chris si vzal totiž na paškál i cover písničky Nothing Compares to You, která taky způsobuje zimomrauky. Tak tady ode mě máte a my Chrisi Cornellovi posíláme tam nahoru pozdravy.

0: Společně s kapelou The Struts jsme se dostali pomalinku až na dohled půl desáté. Zároveň pokračuje naše letní roková jízda, během které vám rozdáváme každý den vstupenky na různé akce, festivaly i samostatné koncerty. Dnešek nebude pochopitelně výjimkou, protože ve hře jsou dva volňásky na Magma Fest. Pokud jste si zapnuli rádio Čas rok až v tuto chvíli, tak vězte, že první slovíčko výherní věty už zaznělo, ale já si myslím, že vám ho stejně za okamžik připomenu. A zároveň můžu přiložit i druhý díl dnešní tajenky. Takže si zatím zajděte pro nějakou psací potřebu, jako obvykle stačí obyčejná tuška nebo nějaký kousek papírku. Nejprve nás ovšem čeká ještě česká muzika v podání Kokot Minute, no a hned potom vám to druhé slovíčko vyslepičím.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Čas rok.
1: Také tohle léto se opravdu vyplatí poslouchat Čas rok, protože kromě parádní muziky vám denně servírujeme také hromady vstupenek na různé akce. Dneska jsou k mání dva lupeny na Magma Fest, o které se bude soutěžit v odpoledním driveu. Ale vy už od rána sbíráte slovíčka do výherní věty, no a na řadě je to druhé, které zní jedeme. Dneska jedeme je tedy začátek dnešní věty v letní rokové jízdě, takže půlku znění už víte, teď stačí pochytat i ta zbylá dvě slůvka a odpoledne mít taky kapánek štěstí.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Novinka tohoto týdne mě doprovodila až na samotný závěr Ostrého budíčku. Co nevidět, dojde ke střídání a za mikrofon se postaví Honza Prokeš, který bude určitě plný dojmů a zážitků z Masters of Rock. Já se s vámi nicméně loučím a ještě než se úplně vypařím, tak zde mám jednu zprávu od posluchačky Vlasty. Ta píše: zdravím, skvělé rádio, zahrajte prosím nějakou pecku od Battle Beast do kamionu Hezounovi a vašemu věrnému posluchači Zbyňkovi Plachému, nejlepšímu kamarádovi, jakého si člověk může přát. Moc děkuji, s pozdravem krásného dne všem metalistům. Já taky tady zdravím a přeji pohodový zbytek vám všem. Zítra v 6 se tady zase potkáme a to už v plné parádě i společně s mým kolegou Tomášem Michalíkem.
1: Posloucháte Ostrý budík.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
0: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
4: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radio. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Buďte zdraví, rokeři, začal nám nový pracovní týden, kterého vám hodně zdaru a taky úspěchu přeje nejtěžší váhová kategorie naší partie Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. No a ty dneska odstartujeme z Lordy. Přidá se partička Rembrandt. A nebo Paparou. Si na rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu Milan Gelnár se svými horoskopy, tak jako Honza Gavelčík se zprávami. No a já vám přeju dobré pondělní dopoledne, přátelé.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Horkon.cz.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Bouračka se stala na ulici Horní, kde se srazila dvě osobní auta. A nehoda nás v Ostravě potrápí taky na Poštovní ulici v centru města. Zdržíme se i na Novojčínsku u obce Hostašovice na hlavním tahu Novýčín-Hoclavice. Tady stojí porouchané vozidlo. Problémy jsou i ve Vyškově v ulici Nádražní. Osobní auto srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním. A s velkými problémy musíme počítat i v Brně v ulici Obvodové. Srazil se tu nákladňák s autobusem.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začala velká prověrka vlakové dopravy. Správa železnic rozběhla rozsáhlou anketu mezi cestujícími, která potrvá až do konce prázdnin. Chce zjistit, jak lidé vnímají cestování po železnici. Zapojit se můžeme třeba prostřednictvím QR kódů.
7: Morava aktuálně.
4: Bohumín po půl roce obnovil službu asistentů prevence kriminality. Na pořádek teď dohlíží čtyřčlenný tým. Pokračuje mluvčí města Jana Končítková.
8: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
4: Jestli budou pokračovat i v dalším roce, to zatím není jasné. Lidem v obtížné situaci pomůže ve Zlíně nízkoprahové zařízení. Otevřel ho Zlínský kraj. Centrum Žluté dveře nabízí orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách a pomáhá nasměrovat návštěvníky na další podpůrné organizace. Na pražské Štvanici startuje hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open. Titul obhajuje 21. hráčka světového žebříčku Marie Bousková. Program začne už za hodinu. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasy tuto neděli. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
10: Ano, přesně tak. No a pojďme se podívat na oblohu, tak ta je tady u nás v Porubě. Dalo by se říct, vymetená, sluníčko svítí, teplota pomalu, ale jistě stoupá. Aktuálně se drží na 21 stupních. Tak, no a jdeme na muziku. Na rádiu Čas Rock jako první v této hodině Black Wild Brides. Dobré dopo.

0: Marilyn Manson, který dneska v noci ukončil další ročník Vizovických mástrů, no a my bychom je mohli trošku probrat. Co říkáte? Byli jste taky součástí tohoto skvělého festiáku, možná, že tam ještě jste, jako celá řada dalších, jo? Takže jestli ano, tak se klidně pochlubte, která z té hromady kapel na vás zapůsobila nejvíc. Za mě byl ten čtvrteční den opravdu skvělý. Kissy Dynamite, Udo, po nich Halloween, kteří opět ukázali, že jsou prostě metalové legendy. Ale samozřejmě celý program, jak na stage Ronnieho Jamesa Dia, tak na druhém pódiu byl opravdu vynikající. Takže, jestli se chcete podělit o své zážitky, tak klidně můžete, a to na WhatsAppu Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155. Tam můžete klidně píďoláďovat i fotky a já vám za to nabídnu band kapeny, do kterých se pustíme právě teď.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rádio Čas Rock samozřejmě podporuje tady tu naši regionální muziku. Tady byl důkaz, toto byla kapela Grok se skladbou Víc už mi neber. No a jak to bude dneska vypadat, tak to nám prozradí kdo jiný než Milan Kellner.
1: Pondělí bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností z minula využít k všeobecnému prospěchu do budoucna. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci budou zaměřovat svou pozornost na věci rodiny a domova. Štíři mohou velmi intenzivně prožívat své milostné vztahy a ryby by měly zažívat úspěchy na poli kariéry a společenského postavení. Kozorohům se do ničeho nebude chtít. Býci mohou být výjimečně výřeční a pany budou projevovat zvýšenou citlivost a diplomacii. Bodnáři mohou řešit profesní komplikace. Váhy budou silně prožívat věci sexu a erotiky a blíženci mají naději na výtečné nápady v oblasti výdělečných aktivit. Berani se snadněji budou dostávat do konfliktu. Lvi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a střelci budou mít tendenci konat dříve než myslet. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Kellner.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
10: Čau es bando. Nechte se pozvat k dalšímu sledování Rock speciálu. Téma pro tento díl je jasné. Holba Rock na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny Rádia Čas Rock. Dneska ale tady, ve studiu. Od 19 hodin na Rádiu Čas Rock. Od 20 na televizní stanici Rebel.

I toto hudební seskupení se zúčastnilo vizovických máslů. Ano, lordy, no ale teď tady u nás na rádiu Čas Rock 4 minutky po půl jedenácté možnost vybrat si nějakou píseň dle vlastního výběru. 725 33 1155.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok. Dneska mimo jiné taky řešíme Masters of Rock, který už je samozřejmě za námi ve Vizovicích. No a tady máme další vaše odpovědi, jak jste se tam měli. Neděli jsme odpískali Marilyna Mansona, nemusíme za to fotbal v mistrovství světa. Pro mě osobně nejlepší show In Flames, možná, že to ovlivnilo jenom je, ale je to srdcová záležitost. Potom Udo, Halloween, Primer Fear, Cavalera a Arch Enemy a taky setkání a pokec s Karlem Balčirákem. No tak toto nám poslal třeba Petra, je tady mnoho a mnohem víc. Čau.
1: Ahoj, jsem tady.
0: Nazdar, nazdar. Peťo, tak, ty jsi sice na Mástrech nebyl, ale byl jsi úplně někde jinde. Taky jsi neseděl doma na prdeli, že jo?
1: Neseděl, přijel jsem v neděli. Z Balkánu, starým busíkem, asi víte. Cesta perfektní, tachometr v mílích, takže si to přepočítejte 1,6 krát nějakých 1800 mil.
0: To je dost. Všechno v pohodě? Mašinka dojel tam i zpět?
1: Všechno v pohodě, poděkoval jsem Barnabášovi, jak říkám, projeli jsme vlastně Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, kousek Chorvatska, zpátky Maďarsko, Slovensko, Česko.
0: Ani se neptám, kolik si prolel chřtánem, ale nádrží, to si necháme pro sebe, to si řekneme potom o samotě třeba. Že?
1: Ani to nechci vědět.
0: Dobrá, tak jo, hlavně se ve zdraví vrátil, že to všechno proběhlo jak tak. Ty si říkal, že na Holubě určitě budeš, jako každý rok, že jo, se svým zeleným busem.
1: Budu, kdyby někdo chtěl vyprávět nějakou fotku nebo se něco dozvědět, tak se ať se zastaví.
0: Jasná věc. Tak, ale teď Rolling Stones komu?
1: No, tak všem, co budou na Holbě, co se těší.
0: Kdy vyrážíš? Přímo v pátek?
1: No, já si myslím, že tak v ty tři tam už asi budu. Já ještě budu v práci dopoledne. Tak.
0: Jo, ještě budeš míchat barvičky a potom vidíš dál.
1: Ano, super. Ano.
0: Tak jo, takže se tam potkáme. Velké díky za info a těšíme se na Holbě. Ahoj.
1: Taky se mějte, čau.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Čas rock. Čas rock.

0: informace to utolou na samém závěru této hodiny. No a na rádiu Čas rok budeme pokračovat s dalšími hvězdami, jako třeba Kisák. Mezi ně patří samozřejmě i Megadeth. A do třetíce Pavrvou. Čas rok bude s muzikou určitě vypadat. Mrkneme se na naši letní a rokovou jízdu rádia Čas rok, no a taky na premiéru takového, dalo by se říct, už kultovního bijáku. O co půjde, tak to se rozvíme po zprávách s Honzou Gavelčíkem. Ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Ostravy do Havířova. U Šenova je dopravní problém. Nehoda se stále řeší v centru Ostravy na ulici Poštovní, kde bouralo osobní auto. Nehoda dvou aut nás v Ostravě potrápí na ulici Horní. Zdržíme se taky v Novém Jičíně v ulici Revoluční. Tady bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Na Novojičínsku pozor taky na cestě z Nového Jičína na Hoclavice. U odbočky na Hostašovic. Tady stojí odstavené nákladní auto. A vážná nehoda se řeší ve Vyškově. V Nádražní ulici osobní auto tady srazilo chodce, dále se zdržíme taky v Brně, v ulici Obvodové, tady bouralo nákladní auto s autobusem.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré pondělní dopoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi ztrácejí zájem o Chorvatsko, a to už několikátým rokem. Podle televize LTV Plus část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska naopak míří movitější klientela třeba na jachty, stále víc Čechů taky cestuje na sever.
8: Morava aktuálně.
5: Čtyřdenní festival Colors of Ostrava zaměstnal policisty. Řešili například porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodná jednání při inzertním prodeji vstupenek, prodej drog u vstupu do areálu a skoro 200 dopravních přestupků. Olomoucký kraj hledá ekologické hrdiny. Hejtmanství spustilo anketu Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé můžou vybírat z 18 projektů zaměřených na krajinu, vodu nebo technologie. Říká mluvčí kraje Eva Knajblová.
9: Mezi finalisty se například potkávají projekty obcí a organizací efektivně vracejících vodu do krajiny, aktivity zapálených spolků sázejících stromy pro budoucí generace, strategické zavádění postupů pro udržitelné zemědělství, studentské aktivity na ochranu biodiverzity, ekologická osvěta i inovativní nápady v oblasti udržitelné dopravy a energetických úspor.
5: Hlasování veřejnosti probíhá online až do konce srpna. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Bronz slaví Anglie. Britové v sobotním utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pohodové pondělní dopoledne přeje Honza Gavelčík.

0: Zázrak.
1: Tak, s novým pracovním týdnem je tady opět pokračování letní rokové jízdy rádia Čas Rock. V ní se během těch následujících 5 dnů bude hrát o vstupenky na Rock in Slavkov, Ostravu v Plamenech, vánoční koncert Tarje Turunen, Rock in Olomouc a nebo Magma Fest. Ten se bude v Jihlavském Amfíku konat od 14. do 15. srpna a nabídne například Vysáče, Škvor, Dimitri, Krejson, Arakain, Dugu a celou řadu dalších kapel, které máte možnost vidět na vlastní oči, a to úplně zadarmo. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ze kterého se dozvíte výherní větu, která vás může dovést hned ke 2 vstupenkám na tuto skvělou akci, za které byste jinak vysolili 2700 korun českých. Tak hodně štěstí a tady je další muzika, tentokrát v podání Powerball.

Free Fall se skladbou Chytit proud. No a ten proud, to se tak trošku hodí i k tomu, co probereme teď, protože 20. června roku 1979 měl v Japonsku premiéru film Vetřelec, jo, a tam to jelo, všechno zkratovalo a tak dále. Tento 117-minutový biják natočil Ridley Scott a udělal sakra dobře, protože sklízel úspěchy, kde se jen dalo. V původním scénáři měla dokonce v závěru filmu zemřít i hlavní hrdinka Ripleyová a Vetřelec měl následně jejím hlasem odvysílat zprávu k zemi. K tomu nakonec nedošlo a tak se díky této změně film dočkal dalších 3 pokračování. Původně měl v rozpočtu 4,2 miliony dolarů, ale vůbec se k tomu jakoby nepřiblížil, protože to bylo mnohem a mnohem víc. Dočkal se Oscaru jak za herecké výkony, tak za vizuální efekty a tak dále a tak dále. No a otázka pro vás, přátelé, který z těch dílů byl pro vás ten nej? Můžete to poslat na náš WhatsApp a zazpomínat si na tu filmovou klasiku, kterou jsme hltali s otevřenou hubou. Tak se do toho můžete pustit a já vám na oplátku nabídnu třeba, když se na to dívám, Black Trip a taky Megadeth. Tak pěkné dopoledne.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které vám teď dává možnost promíchat svůj playlist 725331155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Další skvělá pecka Sneaking Place Vendome. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Jdeme na písničku na přání. Dobrý den. Mohli byste zahrát pro mou ženu Libušku. Velké díky, Michal. A ještě jedno hudební přání, a to rovnou s gratulací. Nazdar Hanzi. Brácha dneska slaví 22. narozeniny. Kdyby šla doga, bylo by to skvělé. Velké díky. Není vůbec zač. Přejeme všechno nejlepší za celé rádio Čas Rock. A tady je tvoje...
1: Rádio Čas Rock.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
0: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

herečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: jsme se na Rádiu Čas Rok dopracovali k pondělnímu poledni. Jestli máte před sebou oběd, tak si nechte chutnat a já vám k němu jako předkrm nabídnu Derasmus. Hlavnímu chodu, jak si jdeme. Samozřejmě za přispění Marka Hietaly a o dezertíček, tak o ten se postará Godhár. Takové hudební jmény Rádia Čas Rok, do kterého se pustíme hned po zprávách. Ty už na zbytek dnešního dne přebírá Marcelka Fabiánová a já vám přeju pěkné odpoledne.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu mezi Jeseníkem a Javorníkem. Havarovalo tady osobní auto. A komplikace v dopravě jsou také ve Vyškově na Nádražní ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Na opalování si počkáme. Tento týden nám přinese chladno a déšť, ale o víkendu se vrátí opět léto s teplotami až 31 stupňů. Většinu pracovního týdne nás budou provázet teploty kolem 20 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy teploty na většině území klesnou k 16 stupňům Celsia. Od pátku pak rtuť teploměru bude stoupat a víkend už nabídne slunečnou oblohu vhodnou ke koupání.
9: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažská a Vítkovská. Cílem je zmodernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
10: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
7: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově. A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici, Jakub Menšík je pak 18. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
0: Marcelko, moc díky a pojďme se podívat na počasí. Polojasná obloha, jsem tam sluníčko, jsem tam ráček z 19 stupňů na teploměru. Vítr 19 metrů za sekundu, tlak 1018 hektopaskalů, vlhkost 59% a rostný bod na 11. Přeberte si z toho, co je vám libo, přátelé, a můžeme se na rádiu čas znovu vrhnout do muziky. Dobré odpoledne, Vinčiu.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které si pro vás přichystalo další díl podcastu s názvem Pod povrchem. Ten je tentokrát hodně výživný a taky samozřejmě zajímavý, protože se v něm probírají velice zajímavé věci, a to CBD, THC a nebo CBG, o kterých ví nejvíc Toby, který se tomuto odvětví věnuje už celou řadu let. Pokud by vás zajímalo, jak umí konopí léčit, nebo co všechno se dá použít, kde si ty jeho výrobky objednat a další zajímavé věci, tak si rozklikněte buď náš Facebook, anebo web, kde si Vrána s tímto borcem povídá skoro 3/4 hodiny. No, já můžu za sebe říct jen to, že tu jeho medicínu taky 2x denně užívám, a to už víc než 2 roky, a funguje to, protože svými výrobky mimo jiné i třeba zásobuje rehabilitační ústav v Hrabini. Pojďme dál, a to jak jinak, než s muzikou, se kterou mám nachystané Exit Eden anebo Soul Asylum. Tady jsou
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: A my se teď přesuneme do našeho hlavního města, ve kterém se v roce 2011 uskutečnila vůbec první bezkontaktní platba. Bylo to v jednom tamnějším obchodním řetězci a moje otázka je velice jednoduchá a jasná. Jak je to u vás, rokeři? Platíte raději kartou anebo pěkně z ručky do ručky? Můžete se svěřit na číslo 725331155, na které můžete poslat jak SMSku anebo využít WhatsApp, který je mimo jiné úplně zadarmo, když už je řeč o těch penězích.
1: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule.
1: Rádio Čas Rock. I v

0: YouTube. No a na rádiu Čas rok, teď zazní česká muzika. Já vám na drátě Radima, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Radio, tak vybral si Capriolu, komu to bude?
1: Pro všechny, co mě znají, pro tebe.
0: Moc díky. Jaký byl víkend?
1: Skvělý, no.
0: No tak to je fajn. A dnešek taky hraje všecko? Po obědě?
1: Taky všechno. Jo, po obědě, super nahláda, takže pohoda.
0: Tak to je dobře. No a ještě bude líp, když si zahrajeme tu Capriolu. Takže úplně pro všechny, tady Tomáš, měj se hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Čas Rock.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
5: Stavebniny Janík.
4: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
8: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Písmeno T mají na začátku svého názvu taky Trivium. Tak, mám pro vás pozvánku na jednu chystanou akcičku. No a co, probereme? Jo, a ještě jeden zajímavý den dneska. No, tak ten si probereme za malou chvilku. Tak pěkné odpoledne.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor na Hodonínsku. Na hlavním tahu u obce Rohatec se srazilo osobní auto s dodávkou. A komplikace v dopravě jsou také na Znojemsku na silnici u Tulešic, kde záchranáři, policisté a hasiči řeší havárii osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestování letadlem po Evropě čekají velké změny. Bude to méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou například děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by měly maximálně zdražit o pár desítek korun.
3: Morava aktuálně.
1: V Rožnově pod Radhoštěm skončila velká úprava přednádražního prostoru. Jaké změny nabízí, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Přednádražní prostor je přirozenou vstupní branou do města, kterou každý den projdou stovky lidí. Naším cílem bylo vytvořit příjemné a reprezentativní místo, které nabídne dostatek zeleně, prostor k odpočinku, možnost občerstvení i kvalitní zázemí pro cestující. Dominantou prostoru se stal nový altán obklopený zelení, který bude sloužit jako místo setkávání i odpočinku.
1: Upravena byla také plocha pro autobusovou dopravu, která je lépe propojena s vlakovým nádražím. Bývalý černouhelný důl v Petřvaldu na Karvinsku se mění zpět na přírodu. Státní podnik Diamo zde na ploše přes 2 hektary upravuje starou haldu a staví novou turistickou stezku pro místní obyvatele. Z bývalé důlní nádrže už vzniká i čistá tůňka pro obojživelníky a o kousek dál se chystá i sportovní dráha pro kola. A čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce figuruje Francie. Žebříček dnes vydala FIFA. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Na rádiu Čas rok nám dozněli kdo jiný než Bon Jovi. No a my se teď půjdeme podívat do kalendáře, protože tam jsou stejné takové zajímavé události, ve kterém například ta z roku 1986. V tomto roce oslavil své 39. narozeniny a taky 20. výročí v hudebním průmyslu Carlos Santana svým velkolepým koncertem v San Francisco. Na jeviště s ním vystoupili i všichni muzikanti, kteří se vystřídali v jeho kapele. Na jevištích tehdy spolu s Carlosem bylo k vidění celkem 17. Tak mu popřejeme všechno nejlepší, tak jako Polu Kůkovi anebo Eliášům, kteří jsou dneska v kalendáři, tak jako Ilja. Kromě toho nesmíme samozřejmě zapomenout na Chrise Cornella, který by taky oslavil narozeniny, anebo Chastera Benningtona, který přesně před 9 lety odešel do hudebního nebe. No a slaví se i Mezinárodní den šachu, takže jestli jste, přátelé, příznivci této hry, tak si dneska partičku na oslavu dejte, no a my budeme na rádiu Čas rok všem, kteří mají dneska důvod k oslavě, jak jinak než hrát. Tak fajn poslech!
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas rok.

0: Forrest Gump ti na letošní Holbě dostanou prostor tuto sobotu o 14:00 odpoledne. Ale jak víme, celá tato velkolepá narozeninová party Rádia Čas Rock začíná o den dřív, kdy to u Stříbrného jezera všechno odstartují Beach Hammer. Když si otevřete náš web, tak tam najdete celou řadu zajímavých informací, jako třeba o kivadlové autobusové dopravě, která bude pendlovat od Opavského východního nádraží k Sadráku a zpátky úplně zadarmo. Taky tam zjistíte, od kdy bude možné využít stanové městečko, parkování, ale taky tam koupíte vstupenky, a to třeba ve variantě Roková banda, ve které ušetříte necelých 1300, protože jeden lístek budete mít od nás gratis. No a 1300 děleno 6 je 216 kaček a za ty už se dá pár pivíček pořídit. Co říkáte? Už se na vás těšíme a doufáme, že si to tam užijete stejně dobře jako ta naše celá moderátorská parta.
1: Radio Čas Rock. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: David Bowie společně s Mickem Jaggerem. No a na rádiu Čas Rock teď tu další muziku vybírá Láďa. Ahoj.
1: Čau, ahoj všem.
0: Nazdar, nazdar, Ládíku. Tak, dneska už padla.
1: Dneska už padla, jsem to zapích.
0: Zapích toho cesta domů, pejsek, procházka, špacírek, jo?
1: Přesně, přesně, neprší.
0: Počasí je skvělé.
1: Jo, jde to.
0: Není horko, tak dneska by to šlo. Skvajn. A teď, ta muzika, co jsi vybral? The Lazy, z komu?
1: Všem, kteří poslouchají tohle senzační radio a tobě, protože tě rád slyším a rád pokecám si s tebou po hlavé době.
0: Já tebe taky, kamaráde, velké díky, kolik mimo jiné ukazuje dojezd do chaloupky?
1: No, už jsem skoro doma, takže kilometr a půl.
0: Tak to zpomal, ať si to můžeš vychutnat, no, tu muziku.
1: Však jo, to se neboj.
0: Tak, super, ahoj, čau, ahoj, zase někdy. Čau. Čas rok.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
11: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.
12: Čas Rok. Kadle. Kadle.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Pokneme se taky na novinku týdne Rádia Čas Rock a pokračuje letní roková jízda. V ní si zopakujeme ty předešlé dvě slovíčka a já k tomu navrch přidám jedno z brusu nové. Tak hodně štěstí, pěkné odpo.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 u sjezdu v oblasti Ostrovačice na Jižní Moravě. Kvůli porouchanému osobnímu vozidlu je tady provoz omezen a očekávejte zdržení. Opatrnost se určitě vyplatí také na hlavní trase ve směru Nový Jičín Bělotín poblíž obce Loučky. I tady se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila změny v důchodovém systému. Pracujícím seniorům se vedle klasické každoroční valorizace zvýší penze od roku 2028 také o 1,5% za každý odpracovaný rok, včetně slevy na sociálním pojištění. Novela pomůže i lidem nad 80 let, kterým se důchod automaticky zvedne o 500 korun každých 5 let, a to už od příštího roku. Naopak prozatím nebyly schváleny změny ve valorizacích.
8: Morava aktuálně.
5: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu mohou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a také podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bidzinsky.
9: Až 4000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
5: Rodiče nebo zákonní zástupci mohou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. V Brně vznikne nový přírodní hřbitov, kde místo klasických náhrobků porostou stromy a kolem bude zelená louka. Lidé tam budou pohřbívat své blízké ekologicky bez kamenných hrobů, umělých věnců a zapálených svíček. Celý prostor v Medlánkách bude pak obehnán ochranou zítkou z uren. Netradiční pietní místo má být hotové přibližně do 6 let a lidé si v něm už teď rezervují místa. A fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Schulzem. Pokud by český vícemistr proti čtvrtému týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Tak zprávy jsou za námi a než se na rádiu Čas Rock pustíme do muziky, je tady pohled na oblohu, která je tady u nás v podobě polojasné. A teploměr, tak ten ukazuje 21 stupňů ve stínu. Tak to by bylo a jedeme dál. Dobré odpoledne.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas rok k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: třeba dlouze představovat, že jo, tuto melodii. Manic Street Preachers a samozřejmě úvodní vypalovačka ze seriálu Mesh. No ale před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne. We'll be right back.

0: Dnešní roková jízda Rádia Čas Rok jede na plné pecky. V ní se dneska hraje o 2 stupenky na Magma Fest a jestli byste ho taky se ho chtěli zúčastnit, aniž byste museli platit za vstupné, tak je důležité poskládat dohromady výherní větu. Tady jsou venku tyto 2 slova. Dneska jedeme. A já doplním zase. Takže si to pěkně zhrneme. Dneska jedeme zase. A jak to bude dál, tak to se dozvíte od naší Vrány, která za chvíli přebere vládu nad tím naším rokovým doupětem, ale než se tak stane, tak si ještě dáme pár kousků, jako třeba od Guano Apes anebo Maidenu. Tak hodně štěstí ve hře a pěkné pondělní odpoledne, přátelé.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rok. Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
1: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
5: Čau es bando, nechte se pozvat k dalšímu sledování Rok speciálu. Téma pro tento díl je jasné, holba Rok na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny rádia Čas Rok. Dneska ale tady, ve studiu. Od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 na televizní stanici Rebel.

0: Toto byli Disturbed, no a na rádiu Čas Rock si teď budeme hrát podle Rostich. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar. Rostíku, my dneska taky mimo jiné probíráme i uplynulý festival Masters of Rock. Ty jsi ho zúčastnil?
1: Ano, účastnil jsem se ho.
0: Všechny čtyři dny?
1: Všechny čtyři dny.
0: Tak povídej, co se ti líbilo tak zhruba nejvíc, jak to tam vypadalo?
1: Bylo to úplně fajn. Pro mě největší orgazmus byl, když tak byl po něm prostě Helloweeni. No a potom Amon Amarth se nesklamal, jako to bylo s tou novou zpěvačkou úplně úžasné. Jako jo, bylo to úplně fajn, úplně jsem si užil.
0: To jsem rád, co jsme
1: rádi. Takže bylo na závěr něco, co prostě bylo top.
0: Tak to jsme rádi. No a my si toho Uda ještě za éry s Akceptem teď dáme. Pro koho?
1: Pro všechny, co tam byli a co se už dneska musí trápit v práci.
0: Ty jsi jeden z nich, jo? V kolik jsi přijel z Masteru?
1: Já jsem přijel dneska asi, já nevím, 11 hodin.
0: 11, a jsi v práci teda, jo?
1: No, asi měl na odpadní
0: teda. To, co se rád dělat, každý něco stojí, tak jo? Hele, takže fajn, díky za tvé poznatky a uvidíme se na holbě, že jo?
1: Ano, uvidíme, zdravím všechny dokedy.
0: Tak v pátek čau, ahoj, díky.
1: Čau.
0: No a já se taky s vámi pro dnešek loučím, protože vrána ta už je nachystaná. Mějte se krásně a zítra čau.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
4: Hledáte jistou práci?
5: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
4: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
5: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
4: Chci do Tatry.cz.
5: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Machine, tohle byli Kešáci, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Pondělní odpolední drive je připraven, stejně tak Škorpíci. Ty Motolky. Nebo Kiss and Dynamite. A na dnešní odpolední frapučínko se zastavil i náš dvorní astrolog Milan Gellner. Pro změnu má pro vás predikci tohoto pracovního týdne. Ještě předtím ale do pravice až právě.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhead.cz.

0: www.stavteseteck.cz. Stavíte? Stavte se! Stavebniny Deck pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Deck tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Deck Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na deck.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor na Opavsku. Na průtahu Velkými Hošticemi na Opavské ulici se osobní auto srazilo s motorkářem. Dopravní komplikace jsou aktuálně i v Nové Mičíně v ulici Dolní Brána a se zdržením kvůli porouchanému vozidlu počítejte také na dálnici D2 na 38. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Vláda od září příštího roku plošně zakáže mobily ve školách. Stopka pro telefony platí ve školkách a základních školách. Zákaz se týká vyučování družiny i běžných přestávek na chodbě. Výjimku mají pouze školní výlety nebo zdravotní důvody dětí. Za porušení pravidel může učitel mobil i zabavit.
4: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažská a Vítkovská. Cílem je zmodernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
5: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
1: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově. A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici, Jakub Menšík je pak 18. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Tak schválně, kolik znáte takových parmanů. Tohle byl Škarp tady na rádiu, čas rok do pondělního odpoledního driveu. A taky přiskočil náš dvorní astrolog Milan Gelnar, abyste věděli, jak se bude z pohledu hvězd tedy vyvíjet 30. týden roku 2026.
1: Počátek týdne bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, často by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností využít ke všeobecnému prospěchu. Střed týdne už bude náročnější. Všeobecné tlaky zesílí, přibudou komplikace v milostných stazích a také sklony k požívání návykových a omamných látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že dokonce i my sami budeme mít tendenci stát si v cestě a komplikovat si život svými postoji, názory a rozhodnutími. Dobré tak bude sklidňovat, meditovat a relaxovat. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: 16 hodin 18 minut k tomu, tady je pondělní odpolední drive na rádiu Čas Rok a také vaše hlášení ze silnic. Ne, že bychom bonzovali, ale hlásit se to musí. Takže v Kozmicích nohu z plynu, tady se měří v Ludgeřovicích, jak by smet. Třetí trojnožka, ta stojí na Novinářské a MPC jsou prý hodně akční. Libore, díky a nejenom tobě. Tohle všechno to svištilo na 725-33-1155. No a abychom to měli úplně kompletní, tak bacha na buchar dvou osobáků, jsou to jenom pomačkané plasty a taky plechy, je to ulice Českobratrská, hned naproti konzervy, jako konzervatoře. Takže i tam opatrně. A navíc odpolední docela špička, nejenom tady v Ostravě, tak opatrně a dobře dojeďte. A nejenom za volant, ty motolky budou taky Europe, Bijou Terrier nebo Kiss and Dynamite a máte-li chvilku a stojíte-li o muziku podle svého vlastního gusta, dejte vědět, číslo znáte, je úplně stejné, 725-33-1155. SMSku, zprávu na WhatsApp, hlasovku, a nebo tomu dejte ještě chvilku a cinkneme se naživo.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: dnešním odpoledním driveu. Možná, kdyby s Dominikou nebyly moc hanty-hanty, tak dneska bydleli na Bertrance. Těžko říct. Mnohdy jsou ty cesty osudu opravdu nevyzpytatelné. Co si dáme vy? Teda společně, co si dáme? Spíš, co si dáte vy? Já nabízím Europe, vy máte 4 minutky na to, abyste se rozmysleli, která potěší vaše rokové srdce. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Kerry a Europe. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive a my budeme společně vzpomínat na uplynulé mástry, teď už uplynulé mástry a taky In Flames. Čaues, zdravím celorokovou bandu a taky všechny, co si užili mástry, co třeba In Flames, jen tak pro všechny, co poslouchají. Díky moc, Pedro, není vůbec zač. Odpolední.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny. Tady se pomáhá.
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi.
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
8: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Další kousek jeho scénář napsal sám Život. Stay Sis Mom, vy posloucháte Rádio Čas Rok. Blíží se 16. hodina a v odpoledním driveu budeme pokračovat. Tahle jsou Unisonic. Right to the wall, but it never gets you anywhere.

0: Tak věřím, že se taky přidáte a třeba na vás čeká poslední slovíčko dnešní výherní věty. Čertví, máme na to dalších 60 minut, nejprve ale zprávy.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor, dopravní komplikace jsou stále v Nové Míčíně v ulici Dolní brána. Na D1 na 277. kilometru se můžete zdržet na trase Ostrava-Přerov kvůli porouchanému vozidlu. A ve Zlíně jsou velké dopravní komplikace na Václavské ulici. Tady je komunikace dočasně uzavřena kvůli nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestování letadlem po Evropě čekají velké změny. Bude to méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou například děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by měly maximálně zdražit o pár desítek korun.
10: Morava aktuálně.
7: V Rožnově pod Radhoštěm skončila velká úprava přednádražního prostoru. Jaké změny nabízí, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
11: Přednádražní prostor je přirozenou vstupní branou do města, kterou každý den projdou stovky lidí. Naším cílem bylo vytvořit příjemné a reprezentativní místo, které nabídne dostatek zeleně, prostor k odpočinku, možnost občerstvení i kvalitní zázemí pro cestující. Dominantou prostoru se stal nový altán obklopený zelení, který bude sloužit jako místo setkávání i odpočinku.
7: Upravena byla také plocha pro autobusovou dopravu, která je lépe propojena s vlakovým nádražím. Bývalý černouhelný důl v Petřvaldu na Karvinsku se mění zpět na přírodu. Státní podnik Diamo zde na ploše přes 2 hektary upravuje starou haldu a staví novou turistickou stezku pro místní obyvatele. Z bývalé důlní nádrže už vzniká i čistá tůňka pro obojživelníky a o kousek dál se chystá i sportovní dráha pro kola. A čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce figuruje Francie. Žebříček dnes vydala FIFA. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

Fighters, a jde Pretender, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 10 minut po 16. hodině a pondělní odpolední drive. V kalendáři datum 20. července, tak to probereme společně trošičku podrobněji. U nás slaví Eliáš a taky Ilia, takže pánové, všechno nejlepší k vašim meninám. Na 20. červenec připadá i Mezinárodní den měsíce, hned vám povím proč, protože 27. 1969 máme tady program Apollo a na měsíc v ten den dosadl přistávací modul Apollo 11. Ano, s Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinem, mimo jiné. A co v muzice? No tak i tady se zadařilo, protože 20. července v roce 1975 odstartoval sám šéf, tady Bruce Springsteen, nové turné Born to Run a stalo se tak na Rhode Islandu. Koncert byl zároveň debutem úplně nového člena E Street Bandu, zpívajícího multiinstrumentalisty, který se potom prokopal až ke hvězdám. A to doslova a do písmene v muzice. No a tady startoval. V roce 1986, tedy přesně před 40 lety, měl v Londýně premiéru biografický snímek Sid a Nancy, který popisoval život bouřlivá Sida Vicious ze Sex Pistols. Co tady máme dál? Tak máme tady třeba basáka, taky zpěváka The Muddy Blue, máme tady kytaristu Twisted Sister, bubeníka Sex Pistols a slavil by i Chris Cornell. No a je to už taky pár let, co právě v tento den na narozeniny svého nejlepšího kámoše Chrise Cornella odešel Chester Benningtona. To probereme trošku později, ale mám tady oslavence, který dneska 100% slavit bude, protože najdete mezi dnešními oslavenci i Carlose Santánu. A tak si říkám, jaký si dáme kousek, když má teda dneska narozeniny. Tak pro někoho možná nejprofláklejší, ale rozhodně komerčně nejúspěšnější. Své taky sehrála role Roba Thomase za mikrofonem, protože ty dva, když tohle dali dohromady, tak bylo jasné, že tohle nemůže dopadnout špatně. Slavíte-li dneska i vy všecko nejvíc nejlepší za celou smečku a všechno z 27. na webu časrok.cz.

Super Beast, Arab Zombie, tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu. 20. červenec je den zkoumání vesmíru, také den lízátek, mezinárodní den měsíce, světový den skákání, mezinárodní den šachu, a to ještě není zdaleka všechno, jsme tak zhruba v půlce. Na dnešek připadá i den škaredých nákladňáků, mezinárodní den koláčů, a teď bacha, zblázníte. Den přátelství je dneska, ale teď přijde ta třešinka pověstná, jo? Na dnešek, tedy 20. července, připadá Mezinárodní den radiomagnetofonů. Mnozí už neví dávno, co to je, ale my víme, co to je, takže doporučuju dneska na nich utřít prach a poplácat po repráčku toho svého sonáče, Ivu nebo Panasonica. A samozřejmě Volmer.

0: Teďka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na mojehruska.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Píše se vy, taky Adehy Later, vy posloucháte rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive, dáme se Evanescence a opět je tady příležitost pro vás. Sáhněte do našeho hudebního archivu, vytáhněte to svoji. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádio Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

pondělním odpoledním drive půjdeme taky slavit. Martin má dneska 52, tak draku, všechno nejlepší. Já doufám, že si to užije, že by je pondělí, ale ty to nějak dáš. No a máme zahrát taky pro Elu, protože tohle je její oblíbený kousek. Tak všichni, co dneska slavíte, protože pondělí už je v té lepší části, tohle je vaše. Odpolední.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Stavebniny Janí.
5: Stavebniny Janí.
4: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
5: Stavebniny Janí.
4: Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Tak nám to krásně doznělo až do úplně posledního tónu. Ghost Hounds, vy posloucháte rádio Čas Rock. Po 17. hodině v pondělním odpoledním driveu Joanna Zbor. Co třeba Tremonty? A nebo Škindred? Věřím, že se vyberete, kdyby ne, je to jednoduché, stačí se ozvat. A co dál? No zopakujeme si tu část věty, kterou už dneska znáte v naší letní rokové jízdě a ode mě dostanete poslední slovíčko, ať je to komplet.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
13: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: řidiči, aktuálně pozor ve Zlíně. Část Václavské ulice je dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě 3 osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A na Zlínsku se můžete zdržet ještě na silnici u obce Jestřabí. Tady v zatáčce před horizontem stojí porouchaná cisterna. Na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila změny v důchodovém systému. Pracujícím seniorům se vedle klasické každoroční valorizace zvýší penze od roku 2028 také o 1,5% za každý odpracovaný rok, včetně slevy na sociálním pojištění. Novela pomůže i lidem nad 80 let, kterým se důchod automaticky zvedne o 500 korun každých 5 let, a to už od příštího roku. Naopak prozatím nebyly schváleny změny ve valorizacích.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu mohou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a také podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bidzinsky.
2: Až 4 000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě tzv. Korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
0: Rodiče nebo zákonní zástupci mohou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. V Brně vznikne nový přírodní hřbitov, kde místo klasických náhrobků porostou stromy a kolem bude zelená louka. Lidé tam budou pohřbívat své blízké ekologicky bez kamenných hrobů, umělých věnců a zapálených svíček. Celý prostor v Medlánkách bude pak obehnán ochranou zítkou z uren. Netradiční pietní místo má být hotové přibližně do 6 let a lidé si v něm už teď rezervují místa. A fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Schulzem. Pokud by český vícemistr proti čtvrtému týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Tohle vás vyhodí normálně z oběžné dráhy. Kousek od Ad Infinitum tady na rádiu, čas rok 10 minut po 17. hodině. No a v pondělním odpoledním driveu taky novinka tohoto týdne. Lovil pro vás Hans.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará Eric Grenwall. Dáme si od něho jeden kousek, který je součástí jeho aktuálního alba. To spatřilo světlo světa 22. května. Jak je vidět, zapsalo se u fanoušků na výbornou, a tak dejte vědět, co a jak. Eric Grenwall se skladbou Last for Life.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Set.

0: od Ostrého Budíčku a také od Hanze už víte, že dneska jedeme zase. No a v dnešním odpoledním driveu ode mě dostanete i to poslední slovíčko. Pak poskládáte výherní větu. Ve hře jsou dva lupeny na Magma Fest, tak špicujte ušiska, může to přijít v této hodině, ale máme ještě jednu. Tak hodně štěstí. Dneska to rozhodně do 19. hodiny padne a někdo z vás se pro ty dva lístky sáhne.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Love Bites. Vy posloucháte rádio Čas Rock, to další muziku. V odpoledním driveu si už nadiktujete sami. Čaues, co třeba tři sestry, ať se naladíme na letošní ročník Holuba roku na grilu. Těším se na vás na všechny, na sádráku v Opavě. Lukáši, my na tebe taky a samozřejmě i na vás ostatní. Odpoledí.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
8: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
9: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: La voce George Harrison. Tohle je hudební mission pro naši poslední společnou hodinku dnešního dne. Takže je jasné, že dostanete poslední slovíčko dnešní výherní věty. A pak už se můžete poprat o dva lupeny na Magmafest.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor na Zlínsku. Na silnici u obce Jestřebí blokuje provoz porouchané auto. Defekt pneumatiky odstavil velkou nákladní cisternu přímo v nebezpečné zatáčce před horizontem. Na místě je už policejní hlídka, která dopravu v nepřehledném úseku řídí. A na dálnici D1 směrem z Ostravy na Prahu na obchvatu Brna blokuje plynulý provoz na 198. kilometru odstavená dodávka. Omezení na silnici potrvá přibližně do 19 hodin. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Vláda od září příštího roku plošně zakáže mobily ve školách. Stopka pro telefony platí ve školkách a základních školách. Zákaz se týká vyučování družiny i běžných přestávek na chodbě. Výjimku mají pouze školní výlety nebo zdravotní důvody dětí. Za porušení pravidel může učitel mobil i zabavit.
4: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Cílem je zmodernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
7: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun, nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například, ale i další infrastruktura.
6: Olomoucký kraj investuje miliony korun do modernizace vodovodů a kanalizací. Peníze pomohou obcím vybudovat nové čističky odpadních vod a zajistit dostatek čisté pitné vody. Dotace podpoří také zadržování vody v přírodě a opravy vesnických rybníků. Nové vodojemy nebo opravené nádrže tak vzniknou například v Tršicích nebo Štarnově. A tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku na 26. místo. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je stále 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková. V mužském žebříčku je nejlepší Jiří Lehečka na 12. pozici, Jakub Menšík je pak 18. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock opět roztočila svá kola v dalším prázdninovém týdnu. No a v dnešním odpoledním driveu už vám dlužím jen jedno a to poslední slovíčko, ať máte větu kompletní. A to slovíčko zní naplno. Tak se do toho pustíte taky naplno, protože ve hře jsou dva lupeny na Magma Fest 2026. 725 33 11 55. Beru toho sedmého.
0: Letní

0: Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock a další z vás, kdo si chce sáhnout po lístcích na festiák. Kamčo, ahoj.
2: Ano, ahoj,
1: tak
2: tady
1: povídej.
2: Kamča.
1: Výherní věta dnešního dne.
2: Takže dneska jedeme zase naplno.
1: Dneska jedeme zase naplno a ty jedeš na Magmafest 2026. To znamená plán na 14. a 15. srpen.
2: Super,
1: jo?
2: Výborně.
1: Takže Gatecrasher, Basta, Vysáči, Panoptiko, Škvor, Dimitri, Hejtman a v sobotu třeba Vohnouti, Morava, Duga, SPS, Thor, Arakain, Trautenbark, Alkáči, Komunál, Rybičky 48. Bavit se budete?
2: Super.
1: Rozhodně dva dny.
2: Ano.
1: Takže
2: super.
1: Si to užij. Ve zdraví, naplno, neutěž mi z telefonu, teď už máme jenom ty velice milé povinnosti.
2: Jo, super, děkuju.
1: Je to tvoje, čau.
2: Jo, díky, čau. Letní

0: našli svého majitele, respektive svou majitelku, ale nebojte, zítra rozjíždíme naše velkou letní rokovou jízdu opět znova. Od ranního ostrého vodíčku. Sbírejte slovíčka, tak abyste v odpoledním driveu se skládali úplnou výherní větu. No a pak už se můžete poprat o další lupeny na festák. Na jaký? To vám prozradíme zítra, během dne. Takže ode mě jenom tvůj pro štěstí a teď už zase další muzika. George Harrison, také Trautenberg, anebo i ta jedna vaše, dneska naposledy. Tak popřemýšlejte, která by to mohla být.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Radio Čas Rock. I v

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

tohle byly Systémy, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Pondělní odpolední drive. Doporučuji poslouchat rozhodně i zítra, protože společně probereme odpoledne holba Rock na grilu 2026 a to horem dolem. Takže jestli vás něco zajímá, klidně si to sesumírujte a budeme o tom kecat. Ne teda, že 4 hodinky zítra odpoledne prokecáme jenom o holbě, ale i tak by to mohlo být. Rozhodně si budeme hrát stejně tak, jako právě teď na vaše přání. Titin, ten hezky prosí, ještě smutněji kouká, jestli bych tam mohla přihodit Godhard. Určitě. A já přihodím k tomu i to konkrétní přání, protože ta muzika je taky s něčím spojená. Čaues, co třeba Godhard, jejich podání Mighty Queen. Pro všechny, co už to dneska mají za sebou, nejenom na šichtě, ale obecně, že to pondělisko už je za náma. Díky moc a těším se na víkend. Vidíme se v Opavě na Sádráku. No tak to každopádně, Marťas. Odpoledne.

0: Opava. Čas rok. Čas rok.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na Malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
3: Cyklisté, pozor. Tady se nehoní jen vteřiny. Tady se pomáhá. 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi.
4: Čau z bando, nechte se pozvat k dalšímu sledování Rok speciálu. Téma pro tento díl je jasné. Holba Rok na grilu. Akce, kde se můžeme setkat a oslavit narozeniny Rádia Čas Rok. Dneska ale tady, ve studiu. Jo, je to tady. Doslova pár dní nás dělí od dalšího ročníku festivalu Holba Rok na grilu. Pokud nás teda sledujete v premiéře. A já začnu tím největším lákadlem. Sice se říká nejlepší nakonec, ale... Tam to bude letos všechno parádní, ale největší novinkou je určitě vystoupení první zahraniční hvězdy festivalu. A že tato možnost padla na legendu Pretty Maids, tak to je jenom třešnička na narozeninovém dortu. Tak se pojďme společně s dánskou kapelou připravit.

Říkal jsem, že největší novinkou a lákadlem je letos vystoupení Pretty Maids. Osobně si myslím, že prostředí je další důvod, proč navštívit festival. Loni se akce přestěhovala na Stříbrné jezero v Opavě a byla to paráda. Možnost posedět u vody a samozřejmě se vykoupat, to jen tak jiné festivaly nenabízí. Takže je zcela na vás, kde budete poslouchat třeba takovou kapelu Jamaron, jestli hezky od vody, anebo půjdete pod pódium. Podle mě bude druhá možnost zcela správná.

Jak jistě víte, festival Holbarok na grilu je především oslava Rádia Čas Rock. Letos to budou už patnáctiny. Zkušení rodiče ví, že tento věk bývá lehce problematický, protože si ratolest začíná tak trošičku vyskakovat. To si dovolím říct, že nehrozí. Naopak vám patří veliké poděkování, že takovou dobu jste tady celou s námi a že to společně můžeme táhnout. Já osobně jsem na téhle lodi vlastně 6. rokem. Letí to. No takže si snad přičukneme společně a třeba takové tři sestry nám k tomu otevřou i kovárnu.

Pokračuje rok speciál, ve kterém se dnes připravujeme na další ročník festivalu Holpa Rock na grilu. Že zahrají Pretty Maids, tak to už všichni víme. Ale jinak na vás opět čeká prvotřídní výběr české scény. Na Stříbrné jezero dorazí i jeden sympatický chlapík jménem Proteus. U něj jde krásně vidět, jak ho prostě muzika baví. Z každého povídání s ním nebo koncertu jde cítit nadšení a radost. Sám říká, že měl velké štěstí na své nové spoluhráče, se kterými si rozumí, no a jde to vidět. No a my se na jejich koncert samozřejmě těšíme a můžeme si čekání zkrátit i jednou peckou právě od strýčka Prota.

0: Josef Gabčík, rotmistr Jan Kubiš, četař aspirant Josef Valčík, štábní rotmistr Adolf Opálka, četař Josef Bublík, četař Jan Hrubý, četař Jaroslav Švárc.
1: Jsme na konci tohoto rok speciálu, ale festival Holba Rock na grilu je teprve před námi. Tak si to pojďme sesumírovat. 24. a 25. července, Stříbrné jezero Opava. Na místě budeme my, vy a zástup parádních kapel. Uvidíme vlastně i jeden comeback. Tomáš Vartecký se po osobních problémech vrátil zpátky na hudební scénu a s novou sestavou kapely Kurtizány z 25. Avenue opět koncertuje. A jedna zastávka bude i na Holbě. Takže se těšíme, nejvíce se ale samozřejmě těšíme na vás. Díky za přízeň, budeme se těšit jak na festivalu, tak i příští týden v Rock Speciálu.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Radio Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Měkký zrající sýr Romadur od Madety 100 gramů za 22,90. Nebo energetické nápoje Semtex Cactus a další nabušené příchutě půl litru již za 19,90. A navíc kupte jakékoliv dva Semtexy a soutěžte o třikrát vytuněný iPhone 16e. Více na moje hruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Magma Fest, Rock in Olomouc, Ostravu v Plamenech a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.